0: je krásně prožívat, ale vůbec nám negarantujou, že pak ten dlouhodobý vztah bude stabilní, spokojený, naplňující. Je spousta šílených vztahů, které začaly obrovskou zamilovaností a kde jsou ty city intenzivní, ale to prostě neznamená, že pak, že
1: se to rozpadne.
0: Jo, no, že se to rozpadne, nebo že to zůstane spolu, jo. I spousta jako fajn vztahů, dobrých vztahů, tak začíná třeba s přátelství. Že tam jako ta velká zamilovanost, velké city nejsou a to je taky úplně v pořádku.
1: Jak dlouho trvá ten chemický proces té zamilovanosti? Dá se to vůbec definovat nějak časem, že třeba jsou to 3 měsíce, rok, 2 roky?
0: Tak uvádí se čas od jednotek měsíců po jednotek let, je to hodně individuální.
1: Tak maximálně, tak kolik je konec, tak jako maximálně?
0: Tak třeba 3 roky.
1: 3 roky.
0: Ale je to hodně individuální a i když tam tu zamilovanost máme, tak to pořád nemusí znamenat, že ten jako vztah bude právě to životní partnerství.
1: No to je jasné.
0: A zároveň můžeme i jako potkat člověka, se kterým tam žádná velká jiskra a přitažlivost není, ale může to být stabilní vztah.
1: Když nastane ta fáze toho zamilování a jsem v těch 3 letech, co bych měl s tím druhým udělat proto, aby následně po těch dalších 3 letech bylo 7, 10 a 15? Jak využít tohleto opojení, které je nesmírně krásné a myslím si, že je cílem mnoha různých činností a skutků, které člověk dělá. Tak ale jak to využít, tuhle skvělou fázi?
0: Tak na jednu stranu se to určitě užít, protože to je skvělý zažívat. Mm-hmm. Na druhou stranu tam potřebujeme budovat i něco, čemu se říká partnerská láska. Zatímco tu zamilovanost, tak to si můžeme představit jako tu intenzitu, jako když si prostě vezmeme nějakou drogu, dejme tomu. Tak ta partnerská láska, to je spíš, že se tak jakoby užíváme. Jonathan Haidt, který přišel s tady s těma teoriemi, tak říká, že to je jako pít nějaké dobré víno. Jo, člověk z toho nemá ten jako nějaký výbuch slasti, ale je to fakt jako dobrý, že se to člověk může užívat. No a jak to udržet, tak zaměřit se na pozornost tomu druhému člověku, rozvíjet nějaký jako zájem, zvídavost. Ono třeba na začátku nám přijde ten člověk úplně fascinující, chceme se s ním neustále povídat. Tohle, jak možná oba dva víme, tak jako by z roky toho vztahu, tak prostě už tam nemáme takovou přirozenou fascinaci tím člověkem.
1: Dochází nám témata třeba.
0: Ano, řešíme logistiku. Mm-hmm. A tak jako je důležitý nepřestat spolu randit. Pořád si dát tu 100% pozornost, bavit se o pro nás důležitých věcech, zajímat se o život toho druhého. Tak to je určitě jedna věc. Druhá věc je zaměřit se na nějakou laskavou komunikaci. Určitě zmiňovat svoje potřeby, co potřebuje v tom vztahu jinak, dávat se nějakou zpětnou vazbu, ale dělat to jako velmi laskavě. Učit se k tomu partnerovi, učit se s tím partnerem komunikovat takovým jako respektujícím způsobem. Někdy jsme na svoje blízký prostě hodně drsní.
1: Fakt.
0: No jasně, tak máme pocit, že v té blízkosti se můžeme dovolit skoro všechno, tak tomu druhému věci vyčítáme, křičíme, prostě věci, které bychom se třeba nedovolili k lidem, který nemáme tak blízko. Je takový paradox, jo, že někdy v těch blízkých stazích se chováme jakoby v uvozkách hůř, než k našim jako známým, který jsou dál.
1: No protože to bereme tak, jako že to je jisté spojení, které budu řešit třeba až potom, až vyřeším něco daleko důležitějšího, teprve pak se vracím domů. Mě zajímá, u koho je to větší problém? To vnímání automatiky toho vztahu u mužů nebo u žen? Na mysli mám to, že říkám, no jasně, tak přece tady má manželku, nebo tady má manžela, no to se nemusím tolik starat, když jsme se přece vzali.
0: Myslím, že jsou to spíš různé druhy osobností, než bych to chtěla házet do pytle.
1: Gendrově to rozdělí.
0: Jo, muži nebo ženy. Akorát bych řekla, že v jako těch dlouhodobých vztazích, čím déle jsme spolu, tím víc je to o zvyku, z pravidla. A tak oba dva, ať už jsme se muž nebo žena, tak se potřebujeme soustředit na to, abychom tomu vztahu dali pozornost. Že to není jenom něco, co se nám jakoby nějak děje, ale že jsme za to i zodpovědný, jo, ten vztah nějak rozvíjet. A stejně, jak partner nebo partnerka. Ono se často stává, je to taková jakoby situace typická v párových terapiích, že máme pocit, že ten druhý dělá věci špatně, a ve chvíli, že je potřeba mu vysvětlit, aby to začal dělat správně, a pak ten vztah bude dobrý. Ale tak to není. My v tom vztahu jsme oba a největší potenciál změny máme u sebe. Takže

0: vždycky já se svými klienty rozvíjím to, když v tom vztahu mi něco nesedne, co já můžu dělat, co já můžu změnit, aby ten vztah byl takový, aby mi to dávalo smysl.
1: Děkuji mnohokrát. Za chvíli se podíváme na jednu z atraktivních vašich oblastí a to jsou singles, protože to je záležitost, kterou též nemůžeme ani na 1. máje opomenout. Hostem Radiožurnálu je Markéta Šetinová.

0: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Spojené státy od příštího týdne zvýší cla na dovoz aut z Evropské unie na 25%. V příspěvku na sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. 27 podle něj totiž neplní obchodní dohodu. Po automobilkách chtěl, aby konstruovali auta v továrnách na území Spojených států. Rozhodnutí zvýšit cla už skritizoval šéf výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernd Lange. V desítkách zemí po celém světě se dnes konaly prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté vyšli do ulic měst, například ve Francii, v Turecku nebo Jižní Koreji, a požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a mír. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které protestující spojovali hlavně s válkou Spojených států a Izraele proti Iránu. Při dopravních nehodách v Česku letos v dubnu zemřelo 26 lidí, o 12 méně než loni. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Meziročně nižší je letos i celkový počet zemřelých od začátku roku. A do konce dubna je mrtvých 104, loni za stejnou dobu to bylo o 7 víc. Téměř polovina dubnových obětí nehod byly řidiči osobních aut. A na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna, letos s novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice. Z ní se lodě poprvé dostanou až do Hodonína. Výstavba nového úseku stála téměř 400 milionů korun a zahrnovala i úpravy jezu nebo přístaviště v Hodoníně. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 18 let nestačili v semifinále na Švédy 3-4 v prodloužení a o bronz se utkají zítra s Lotyšskem. Stoper Filip Kaša pomohl Žilině vítězným gólem ve finále proti Košicím ovládnout podruhé slovenský fotbalový pohár. Při vítězství domácího týmu 3-1 se střelecky prosadil ve 40. minutě. Záložník Krištof Daněk oslavil s Lincem triumf v rakouském poháru, a to po výhře nad Atachem 4-2 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D35 Úhořic a omezení na D6 u sjezdu na Lány. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Hořic je na vozovce kus dřeva, kilometr 112, D35 ve směru na Hořice Jičín, kus dřeva. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány stojí osobní auto. 26. kilometr má poruchu a blokuje odstavný pruh. Na silnici 102 z Prahy do Nového Knína čerstvá nehoda mezi odbočkami na Slapy a obec Buš se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor. A na Svitavskou pomaleji na půl cesty mezi Morašicemi a Vidlatou Sečí narazilo tam osobní auto do stromu a na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza svátečního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
4: Posloucháte sváteční Radiožurnál, je 1. máje a já jsem šťasten za to, že do studia zavítala i zakladatelka Institutu moderní lásky Markéta Šetinová. Na ty formy moderní lásky se dnes též zaměříme, ale mě zajímá ta vaše tematika, a to je tematika singles. Je to skutečně tak, že pro tu generaci mladší je to filozofie a je to naprosto běžný lifestyle?
5: Spíš bych řekla životní fáze. Spíš bych řekla životní fáze. Naprostá většina lidí, mladých lidí, tak počítá s nějakým jako vztahem i rodičovstvím do budoucna, ale určitě je pravdou, že pro hodně z nich mezi 20 a 30 tak bude období, kdy budou single, že do těch vztahů vstupujeme později, a obecně nám i narůstá počet single lidí ve společnosti. To vidíme z dat i nedávno českých, který byly uveřejněný. A vidíme i to, že třeba muži jsou častěji single nedobrovolně, to znamená, že by se chtěli seznámit, ale nějak to nejde. A ženy třeba po té 30, tak spousta z nich je single dobrovolně, že partnera už ani nehledá a soustředuje se na něco jiného. Takže ano, je to věc, se kterou se setkává dostáváme ve společnosti čím dál častěji.
4: No ale co to může znamenat, když se na to člověk podívá i třeba z hlediska medicíny, tak, nebo medicíny, když to přeženu, tak je přece přirozené a řekl bych nejběžnější a nejpravděpodobnější, že dítě se mu může narodit právě do těch 30. Může tohle, to odkládání po té 30. Znamenat i třeba to, že se pak člověk nemusí dočkat?
5: Tak to už vidíme i v těch datech, no, že porodnost v České republice, teda i v dalších zemí, klesá a jedna část je, že lidé teda děti nechtějí, druhá část je, že lidé děti nemohou mít, další část je, že lidé by třeba dítě chtěli mít, ale nemají partnera nebo partnerku a třetí část je, že sice jako mají partnera nebo partnerku, ale protože s těmi dětmi začaly později, tak třeba nestihnou mít tolik dětí, jako původně plánovali.
4: No ale to pro tu demografickou křivku není úplně dobrá zpráva. Ne?
5: To asi ne, no. Já nejsem demografka, ale určitě já se setkávám ve své praxi, kde pracuji se singles, s tématem rodičovství velmi často, především s ženami, dejme tomu kolem 35, 40, které by děti chtěly, ale nemohou najít partnera, se kterým by chtěli vytvořit vztah, a tím pádem se rozhodnou dítě nemít.
4: No ale je to trend těch posledních let, že to fakt se, že je tam tak velká skupina těch, kteří prostě nemají ten vztah.
5: Tak pokud si správně pamatuju i historická data, tak ono v České republice nebo i v dalších zemích už byly chvíle, kdy menší procento žen mělo děti, než tomu bylo třeba, já nevím, v 70. 80. letech. Takže myslím, že naše společnost se s tím už do nějaké míry setkala, ale určitě je to jakoby téma, na který se máme zaměřit, jo, i ve chvíli,
4: já měl na mysli i ty singles právě, že jako vlastně, jestli byl takovéhle období, kdy tak velká skupina těch, kteří jsou mezi 20 a 30, prostě nevyhledávají ten vztah, nebo ho nemají.
5: To si nejsem jistá. Určitě je to něco, s čím se setkáváme celkem, nebo co považujeme za nějaký jakoby trend v současnosti. A ono to v něčem nemusí být špatně, protože jako můžeme mít i velmi šťastný partner, velmi šťastný život i bez partnerského vztahu, obzvlášť pokud máme nějaké jako další vztahy. Ono spousta těch single, to není tak, že jsou jakoby zavřený doma a mají kočky a koukají na televizi, ale naopak žijou jako velmi bohatý život, že jsou úspěšní v práci, mají spousta přátel, cestují, mají koníčky, takže ten život může být naplněný, jo, pojďme, myslím, že ve společnosti si někdy děláme takovou zkratku, že abychom byli šťastní, tak potřebujeme partnerský vztah, dvě děti, ideálně chlapce a holčičku.
4: Chatu.
5: A ano, dovolenou do Chorvatska a že to pak bude garantovat ten spokojený život. Tak to není, jo. Jsou různý jako druhy spokojených životů a být single může být jednou z nich.
4: Vy jste v jednom rozhovoru zmiňovala i průzkum nebo výzkum CzechSex. Co ten přinesl za překvapivé zjištění z toho vašeho profesionálního hlediska?
5: Tak tam je právě zajímavý ten trend mladých lidí, kteří nemají moc sexuálních zkušeností. Vidíme, že třeba muži, přibližně třetina mužů mezi 18 a 25 lety, nikdy neměla nějaký intimní zážitek nebo vztah, což může být překvapivé, ale právě to jenom ukazuje i ty trendy, kterými vnímáme z toho zahraničí, že tam prostě dochází zřejmě nějakému jako odkladu té sexuality. Co tam je třeba dál takový jako zajímavýho, ale pozitivního, tak je třeba, že kolem 70% lidí v Česku je se svým sexuálním životem spokojeno, tak to je skvělá zpráva. Vidíme tam taky větší rozmanitost v rámci sexuality u té nejmladší generace, takže možná to může i znamenat, jakože mladí lidé mají méně sexu, ale zároveň, když už ho mají, tak prostě je to nějakým způsobem rozmanitý. Zase z dalších výzkumů vidíme, že jsou otevřenější v komunikaci, více zaměřují třeba na to, aby ten sex dával smysl jak jako oběma stranám. Takže tam můžou být jako i dobrý věci spojený s tím poklesem sexuality.
4: Ale ten moderní směr a to, že se doba proměňuje a že využívá ty nástroje a že je, řekl bych, rychlejší, tak to ukazuje i ten průzkum zcela jednoznačně, že se to proměňuje.
5: Že se to proměňuje, no. Ano. To určitě.
4: To říká Markéta Šetinová. Za chvíli se podíváme, s čím se na ní často obrací, když zamíří do Institutu moderní lásky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Markéta Šetinová je dnes hostem Radiožurnálu. Moc si vážím toho, že jste vážila kroky sem do Českého rozhlasu v ten sváteční den. Na co se lidé nejčastěji obrací směrem k vám v rámci vašeho působení v institutu?
1: My se věnujeme terapiím a vzdělávání a ty klienty máme hodně různorodý. Takový jako největší procento, 80% lidí žije vztahy úplně jako běžným způsobem, no takovým jako mainstreamovým a řeší s náma, buď když jsou single, tak třeba jak se seznámit, jak najít partnera, nebo když jsou ve vztahu, tak nějaké vztahové situace, ať už jsou to problémy s komunikací, nebo nějaké krize, případně přemýšlí o tom, jak se nějak respektujícím způsobem rozejít. Pak děláme i vzdělávání. Mě osobně hodně zajímají vztahové dovednosti, protože věřím, že...
0: Vztahové dovednosti.
1: Ano, že věřím tomu, že láska není jenom o štěstí a o náhodě, ale že spousta věcí se můžeme naučit. Takže mám podcast, kde tady tomu se věnuju, i to různě pořádám takové jako skupiny, setkání, kde s lidma o tomto diskutujeme nebo se v tom zlepšujeme. A teď teda i vidíme nárůst poptávky od různých organizací a firem, který se uvědomují, že prostě jako vztahy se nějak dají naučit a chtějí podpořit svoje kolegy v tom, aby to
0: je nějaká fungovalo. Vztahová dovednost, která je podceňována?
1: Sebereflexe.
0: Znova, jsme zpátky u sebe, reflexe.
1: Ano, já bych řekla, že důležitý je zájem, sebereflexe a nějaká jako laskavost.
0: Když se vrátím k těm konkrétním případům, tak v jednom rozhovoru mě zaujalo to, že se na vás obrací i příslušníci a přísluškyně té nejmladší generace a že se třeba ptají na to, jak se vlastně pozná, že už s někým chodí.
1: Ano,
0: tohle je, ta...
1: je to tak.
0: A jak se to teda pozná?
1: No, to je právě taková moje oblíbená statistika z toho našeho průzkumu s Behavim, kde my se ptáme toho našeho vzorku tam, jak poznáte, že spolu chodíte.
0: No.
1: A ta nejstarší generace říká, nejčastější odpověď je, pravidelně se vídáme. Což nějak odkazuje na tu normu, prostě tak, když spolu teď v heterosexuálním rámci muž a žena tráví čas, tak to znamená, že to je vztah. A ta nejmladší generace na tuto otázku odpovídá slovy, musíme si to říct. Což zase podle mě zrcadlí tu situaci, kterou my zažíváme dnes, kdy lidi se spolu nějak vídají, třeba mají mezi sebou nějakou intimitu, posílají si nějaké krásné romantické zprávy, ale vůbec to neznamená, nebo nemusí to znamenat, že to jde směrem k vážnému vztahu. A může to být právě, že jsme nějaký...
0: Flirt.
1: Jo, může být flirt, může to být nějaký přátelství s výhodama, může to být něco nezávazného. Takže spousta mladých lidí si potřebuje dneska fakt s tím protějškem říct, hele, my spolu chodíme, nebo my oba dva chceme vážný vztah a to je to, co tady teď jakoby rozvíjíme, budujeme. Protože když si tohle neřekneme, a to je právě ta situace, se kterou já se hodně setkám ve své terapeutické praxi, tak prostě tam dochází k nějakému zklamání.
0: Že to znamená, na začátku já to mám deklarovat.
1: Nemusím to úplně říkat na prvním rande. Byť si třeba myslím, že říct na prvním rande, ozvlášť pokud je to ze seznamky, že hledám vážný vztah, takže to dává smysl.
0: A na prvním rande říct tak a teď už spolu chodíme, to podle mě je konec.
1: No tak to já bych si zbalila no svoje taky, věci no. Odešla bych z kavárny. No.
0: Ale tom třetím už to tak nějak jako...
1: Ale když začínám já v sobě cítit, že ten vztah se rozvíjí tím způsobem, kterým já chci, že s tím člověkem je dobře, cítím tam nějaký potenciál, tak trošku se pobavit o tom, co tady my dva spolu děláme a jestli třeba chceme, aby to bylo exkluzivní. Jo? To je teda v tom současném randění velký téma, jak poznáme, že
0: jsme... Když se to takhle nazývá?
1: Ano, ano. A dokonce i v tom jako slangu, datingovým randícím, tak používáme takovou zkratku, která se jmenuje DTR, Define the Relationship, z angličtiny definujme vztah. A to je vnímáno jako nějaký milník ve vztahu, kdy my si teda právě takhle, jak říkáte přesně, řekneme, co jsme my dva.
0: Buď jsme teda exkluzivní, nebo jsem na hostování, nebo přemýšlím, co jsou ty další termíny potom po té exkluzivitě.
1: Spíš si řekneme, jestli jsme teda přítel a přítelkyně.
0: Ale je důležité si to definovat co nejdřív, aby člověk předešel všem těm dalším komplikacím a aby hlavně byli ti dva ve shodě.
1: Nemyslím nutně, že co nejdřív, ale ve chvíli, kdy já to začnu už vnímat,
0: že to cítím
1: a že jdu tímhle směrem, tak bych si ověřila s tím druhým, jestli on nebo ona to vnímají stejně, protože tam se může stát ta chyba.
0: Zatím jsme se bavili o lidských vztazích, ale troufám si tvrdit, že do oblasti lásky velmi silně vstupuje i moderní technologie. Jakým způsobem a co si o tom myslí, to se od Markéty Šetinové dozvíte už za chvíli.

0: Markéta Šetinová je dnes hostem Radiožurnálu. Když si člověk vybaví ty seznámky, vy jste zmiňovala, že to je stále častější způsob seznámení. Jak do toho bude vstupovat AI? A co od toho můžeme očekávat? Protože už vidíme v rámci internetu, že existuje spousta variant vytvoření si partnera či partnerky prostřednictvím AI. Dá se říct, že jsou stále sofistikovanější, komunikují. Tak jak tohle může proměňovat ten náš pohled na lásku?
1: To je výborná otázka. Určitě se budeme čím dál častěji setkávat s tím, že lidi mají partnery nebo partnerky avatary, AI, ale pořád je to celkem vzácná záležitost, byť já si třeba myslím, že to jako poroste. S čím se ale už setkáváme teď, a řekla bych v našem terapeutickém centru skoro jako na denní bázi, tak je, že lidé využívají umělou inteligenci jako takového poradce nebo terapeuta, co se vztahu týče. Dokonce jsem někde četla, že je to i jedna z nejčastějších, že je to i jedno z nejčastějších způsobů využití umělé inteligence, kdy lidi píšou své vztahové situace nebo...
0: Ahoj, mám problém se ženou.
1: Ano, co mám dělat, co mám napsat a tak dále. A v něčem to může být jako velmi užitečné, ale nesmí zapomínat, že ta umělá inteligence má tendenci věci zkreslovat. Především, že má tendenci nám hodně, hodně fandit a dávat nám za pravdu a chválit nás. Takže my skoro vždycky budeme pocit v té vztahové situaci, kterou tam popisujeme, že my jsme ti, co jsou v právu, že ta druhá strana dělá tu chybu. A to je něco, co nás od těch vztahů spíš jakoby vzdaluje, než že nás to vede k nějaké jako blízkosti a porozumění té druhé straně. Protože my se třeba právě v těch terapiích setkáme s tím, že přijdou páry, každý svoji situaci
0: řeší. AI.
1: Ano, řeší s AI.
0: To znamená, má tady dokonce i jištění ze strany odborníka kvázi, který mu potvrdil, že pravdu má on.
1: Ano, a přesně k tomu se odvolávají. A pak jenom vzniká ještě víc vyhrocený konflikt, kdy se oba dva odvolávají k nějaké vyšší autoritě umělé inteligence, že já mám pravdu. A to už není dobrý využití.
0: No, chápu zcela, ale když se vrátím k té první fázi, to znamená ta láska k tomu avatarovi, který bude se chovat úplně stejně, to znamená vždycky bude na vaší straně, bude mít vždycky čas a splní jakékoliv přání, které mu nadiktujete. A vidíte tu budoucnost, že bude běžné, že člověk bude žít v tom běžném lidském vztahu a k tomu bude mít avatara? Takový, jakoby, taková digitální forma polyamorie?
1: Tak nevím, jestli budou lidi mít tyhle polyamorické vztahy s avatary, ale věřím, že lidi, pro které bude nedostupný ten reálný vztah, z různých důvodů, buď na něj nemají
0: to
1: čas, nebo
0: no,
1: je ten druhý nechce, nevím, takže budou tíhnout právě k AI avatarovi. To si myslím, že se dít bude, už to teď vidíme. A oni prostě ty vztahy s AI jsou hodně dobrý. V tom slova smyslu, že jsou o nás, ten AI protějšek je neustále k dispozici, všechno si pamatuje, pořád nám lichotí, my si můžeme navolit, jak bude vypadat. Jde to i do nějakých jako sexuálních rovin, kde my se s nima můžeme nějak intimně psát nebo posílat nějaké fotky. Takže ono to opravdu naplňuje hodně vztahových potřeb a dělá to ten vztah o nás. A to je příjemný. Ale v něčem i velmi rizikový.
0: No, já bych chtěl říct, a tím se vrátím na úplný začátek našeho setkání, že jedna věc je jistá. To, co jsme teď zmínili, vás nikdy nevezme pod ten rozkvetlý strom. A já si myslím, že ten element toho rozkvetlého stromu ještě pořád má to obrovské kouzlo a proto by člověk se měl soustředit na tu lásku, která je mezi námi lidmi.
1: S tím souhlasím.
0: Děkuji mnohokrát, že jste byl naším hostem. Ať se daří Institutu moderní lásky a také vám. Markéta Šetinová dnes byla hostem Radiožurnálu. Díky moc.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
4: Za letošní březen a duben napadlo v Česku nejmíň srážek za poslední desítky let. Začala prozatímně platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a s blokem jihoamerických států Mercosur. Hokejisté do 18 let podlehli v semifinále mistrovství světa Švédům a budou hrát o bronz. A zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejmíň srážek od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Podprůměrný objem srážek meteorologové zaznamenali i po celý loňský rok, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Postupně až nulová cla na některé zboží nebo přístup na nové trhy v Jižní Americe by měla zajistit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických států Mercosur. Ode dneška platí její obchodní část. Firmy by tak měly mít lepší přístup na trh Brazílie, Argentiny, Paraguaje a Uruguaje. Dohodu s Mercosurem dlouhodobě kritizují zemědělci, třeba agrární komora, a podle ní zvýší dovoz levného hovězího masa a dalších potravin a ohrozí tím domácí producenty. Pokračuje mluvčí komory Barbora Pánková.
5: Evropská komise se touto smlouvou chystá obětovat evropské zemědělce za výhodnější exportní možnosti pro automotiv do Jižní Ameriky a vyměnit je za levné dovozy drůbežího a hovězího masa nebo cukru či medu a dalších komodit do Evropy.
4: Aby začala dohoda platit naplno, musí ještě schválit Evropský parlament a ratifikovat všechny členské země Evropské unie. A kdy se to stane, to zatím není jasné, třeba Polsko plánuje kvůli dohodě podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie. Ruské noční útoky v ukrajinské Oděse za sebou nechali 5 zraněných lidí, informuje o tom tamní státní služba pro mimořádné situace. Šéf vojenské správy regionu Oleh Kyper na síti Telegram napsal, že bezpilotní letouny ve městě zasáhly 2 bytové domy. Po úderu se na místě rozšířil požár. Rusko podle Kypera taky poškodilo přístavní infrastrukturu na jihu oděské oblasti. Ukrajinská strana zároveň hlásí, že zasáhla ruský přístav Tuapse na břehu Černého moře. Podle ukrajinského deníku Kyiv Independent už po čtvrté za poslední 2 týdny. Policie hledá 4 děti, které včera utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Jedná se o 2 14-leté dívky a 2 13-leté chlapce, informovala o tom mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle ní už děti mohly odcestovat do jiného kraje nebo se rozdělit. Hledaná Miroslava Magdalena Čáňová měří asi 164 cm a má hnědé dlouhé vlasy. A Vanessa Hlobyková je podobně vysoká, má taky hnědé vlasy a nosí brýle. Spolu s nimi podle Kropáčové utekly taky Mitko Fatnasy a Kevin Dunka.
6: Jedná se o 13-letého chlapce, který má černé vlasy a piercing v rtu, a 12-letého chlapce, který je střední postavy, má krátké střižené vlasy, tmavé barvy a na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu značky Nike.
4: Jakékoliv informace o dětech volejte na linku 158.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté do 18 let zlato na letošním světovém šampionátu nezískají a v semifinále ve slovenském Trenčíně totiž podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvoubrankový náskok. Rozhodující branku inkasovali mladí reprezentanti 42 sekund před koncem prodloužení z hole kapitána Severanu Majera. Svěřence trenéra Jana Tomajka čeká na mistrovství zápas o bronz proti Lotyšům. Zápas začne v sobotu v 15 hodin. Pokud Češi zvítězí, získají v kategorii do 18 let první medaily od roku 2014. Švédové pak v boji o titul vyzvou v sobotu večer domácí Slováky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D56 u sjezdu na Paskov a také exit na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína. Dálnice D56 mezi exity 44 až 49 sjezdy na Paskov a Staříč na Ostravu i Frýdek Místek neprůjezdná. V úseku se po dálnici i kolem ní pohybuje lesní zvěř. Na místě je policie, zvíře se nedaří zahnat. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice překážka. Sražená zvěř zhruba 7. kilometr. Dejte pozor. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína je zavřený sjezd z exitu 38. Je to sjezd na Brušperk a Hukvaldy. U nehody motorky tam přistává vrtulník. Oběd to jde dál po D48 do Příboru a tam sjet na exitu 33, vrátit se na Hukvaldy, pak Brušperk. A ještě D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány stojí osobní auto 26. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Zuzana Budešová.
3: A poslechnout si můžete další téma. Čerpací stanice si od dneška můžou počítat vyšší marže než minulý měsíc. Změnil se taky způsob, kterým bude vláda určovat cenové stropy na benzín a naftu. Podrobnosti se dozvíte z večerního radiožurnálu už za malou chvíli.
0: Večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Prodejci pohonných hmot můžou od dneška zvýšit marže. Dovoluje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. Zároveň se mění taky způsob, kterým bude ministerstvo financí určovat cenové stropy na prodej paliv. Až jsem se z toho teď trošku zarazila. Pravidla pro tankování v nejbližších dnech teď rozebereme s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Jak tedy teď stát ceny určuje?
1: Pro řidiče se vlastně vůbec nic nezmění. Ministerstvo bude cenové stropy dál ohlašovat s jednodenním předstihem. Zveřejňuje je každý den ve 14 hodin. Do včerejška se počítali z průměru velkoobchodních cen za předchozí den. Od 1. května se bere v potaz průměr za poslední 3 dny. Mechanismus by měl být odolnější vůči náhlým výkyvům na trhu. Jak vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Chtěli jsme eliminovat ty velké rozdíly, ty extrémy. Takže ten třídenní průměr po konzultaci i s trhem se jeví jako vhodnější z pohledu, aby se ty cenové rozdíly mohly vyrovnat.
1: Ministerstvo stojí asi miliardu, opatření stojí asi miliardu korun měsíčně. Ještě připomenu, že až do pondělí si prodejci můžou za litr nafty říct na nejvýš 44 korun a 55 haléřů. Za benzín pak 43 korun a 89 haléřů. Regulace cen benzínu a nafty má trvat minimálně do konce května.
0: A co na tyhle novinky říkají samotní prodejci paliv?
1: Tak třeba předseda Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček si i dál myslí, že je regulace zbytečná. Připomeňme, že vláda k ní přikročila na začátku dubna v reakci na stoupající ceny ropy. Kromě cenových stropů tehdy kabinet stanovil i nejvyšší přípustnou marži na 2 koruny a 50 haléřů. Ode dneška si pak prodejci můžou připočítat až 3 koruny. To může podle Indráčka pumpám pomoct.
3: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Ve chvíli, kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
1: Až do konce května taky zůstane snížená spotřební daň na naftu. Ta je teď ponížená o zhruba korunu 90 na litr. Podle ministerstva financí to s vlivem DPH ušetří asi 2 koruny a 35 haléřů na litr. Sazba tak tedy zůstává na nejnižší možné úrovni povolené evropskou legislativou.
0: A my tohle všechno víme díky Veronice Sudkové z domácí redakce, která právě tohle téma pro večerní radiožurnál připravila. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Před 71 lety 1. května roku 1955 odhalili na pražské Letné obrovské sousoší sovětského vůdce Stalina, dokonce největší v Evropě. Právě kvůli množství postav se mu říkalo fronta na maso. Pomník vážil 17 000 tun a aby se nesesunul do Vltavy, vybudovali pod ním rozlehlé železobetonové podzemí. Po kritice Stalinova kultu osobnosti byl nakonec památník po necelých 8 letech odstraněn, což trvalo několik týdnů a akce byla přísně střežena. Detonace se tehdy rozléhaly

0: Vojenský prostor Libavá na Olomoucku dnes patřil turistům. Do běžně nepřístupných míst se dostali díky tradiční akci Bílý kámen. Každoročně téhle možnosti využijí tisíce cyklistů i pěších a taky naše reportérka.
1: Za oba, jo?
2: Jo.
1: Takže stovky, poprosím.
3: U vjezdu do vojenského prostoru v Mrzklesích na Olomoucku stojí pořadatelé. Michal Rulíšek v reflexní vestě turistům na mapě ukazuje jednotlivé trasy.
1: Teď se nacházíme tady na stanovišti číslo 2. Na Bílý kámen tady pořád do kopce po 5 kilometrech. Jo, tady, jak máte na obrázku, tady jo, zhruba tak to vypadá.
3: Vašek a Ludmila z Jindřichova přijeli na Libavou už po několikáté, tentokrát ale z jiné strany vojenského prostoru.
2: Byli jsme tu už několikrát, dvakrát, třikrát. My jsme právě nikdy neviděli ten Bílý kámen přímo to místo, takže jsme se chtěli letos tam podívat, aby jsme konečně věděli, kde to je.
3: Turisté musí při vstupu dodržovat několik pravidel, popisuje za pořadatele
4: Marcela Hřmanová. Musí mít helmu, měli by mít u sebe občanku a musí mít proužek neboli vstupenku. Musíme je vracet, pokud nemají.
3: Také se musí držet vyznačených tras a nesmí fotit. Pěšky se na Bílý kámen vypravili Markéta a Milan.
5: Vlastně dopravovali jsme se sem hromadnou dopravou a jdeme pěšky, no. Je to naše první akce, jdeme poprvé.
3: Vydržíte v ruce mapu.
5: Dopředu jsem si vlastně udělala takový nástin, kudy bych chtěla jít.
3: Michal Rulíšek jim přispěchal na pomoc s trasami.
1: Můžete kamkoliv, jo, tady máte Smilov, tady pramen Odry, jestli si
5: no, to ne, my budeme asi rádi, jestli vůbec zvládneme tady ten okruh.
1: Tak jo, díky.
3: Poprvé je tady i paní Jana z Frištáku na Zlínsku.
6: Chtěla jsem už tady několikrát, nikdy to nevyšlo, takže jsem ráda, že letos jo.
3: A co vás na tom láká?
6: Panenská příroda a normálně se sem nesmí jednou za rok a těch příležitostí v životě moc není.
3: Na Bílý kámen se každoročně vypraví tisíce turistů, většina z nich na kole. Výtěžek z akce organizátoři

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Dnes začala platit nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí bude nově vypočítávat cenový strop z průměru velkoobchodních cen za poslední 3 dny. Doteď k tomu rezort využíval jednodenní průměr. Vláda taky o 50 haléřů zvýšila maximální marži obchodníků na 3 koruny za litr. Rusko na Ukrajinu v dubnu zaútočilo skoro 6600 drony s dlouhým doletem. To je nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ve srovnání s březnem je to 2% nárůst. Data vyplývají z analýzy agentury AFP, která vychází z pravidelných hlášení ukrajinských vzdušných sil. A výrazně podle agentury přibylo dronových útoků během dne. Kyjev je považuje za novou ruskou taktiku, jak zvýšit počet obětí z řad ukrajinských civilistů. Švédská hudební platforma Spotify zavádí verifikační odznáčky pro lidské umělce. Snaží se je odlišit od tvorby umělé inteligence. Podle firmy má ověření získat více než 99% všech umělců. Ověřovat pravost hudebníků začne firma v následujících týdnech. Verifikace nebude zkoumat, jestli hudebníci k tvorbě využili umělou inteligenci. Pouze ověří, že za účtem stojí skuteční lidé. A v Německu dnes vstoupil v platnost zákon, který do konce června snižuje energetickou daně za naftu a benzín. Sleva by měla být v přepočtu zhruba 4 koruny za litr. Vláda kancléře Friedricha Merce vyzvala ropné koncerny, aby snížení daně co nejrychleji promítly do cen na čerpacích stanicích. Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. V semifinále totiž prohráli se stejně starými Švédy 3-4 v prodloužení. V souboji o cenný kov nastoupí svěřenci kouče Tomajka proti Lotyšům, kteří podlehli domácím Slovákům 0-1. Zápas začne v sobotu v 15 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení po nehodě na D48 na exitu 38 a nehoda v Praze. Dálnice D56 z Ostravy do Frýdku Místku už průjezdná, obousměrná uzavírka mezi exity 44 Paskov a 49 Staříč skončila v úseku. Po dálnici pobíhala lesní zvěř. Změna i na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína. Zavřený byl sjezd z exitu 38 Brušperk Hukvaldy, havarovala tam motorka, přistával vrtulník. Uzavírka skončila, pokračuje šetření nehody. Sjíždějte pozorně. V Praze Letňanech se srazila 2 osobní auta a následky nehody omezují průjezd na křížení ulic Veselská Tupolevova na kruhovém objezdu u obchodu Lidl. A ještě nebezpečí na silnici z Brna do Veverské Býtýšky. Kousek za hradem Veveří se pohybují po silnici lidé. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 6 až 2 stupně, v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra pak přes den čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách naměří většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Budešovou.
0: I ve Zlíně se dnes slavil 1. máj. Kulturní program byl na mnoha místech ve městě. V ulicích jezdily historické trolejbusy a lidé si taky připomínali 150. výročí narození Tomáše Bati. Právě on zavedl v roce 1924 tradici zlínského 1. máje jako oslavu práce a komunitního setkávání. Tenkrát ale byla zima, pršel a taky bylo bahno. Za to dnes si lidé hodně užili sluníčka.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Formule 1 má za sebou nezvyklou přestávku uprostřed sezóny. Kvůli zrušení velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie se bude o víkendu v Miami závodit po 5 týdnech. My už víme, že kvalifikaci vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris McLarenu a druhý byl Andrea Kimi Antonelli, třetí skončil Oscar Piastri. Další podrobnosti přidáme za chvíli.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Po 5-týdenní přestávce vynucené válkou na Blízkém východě se vrací mistrovství světa Formule 1. Dlouhá pauza se hodila i vedení seriálu, které mohlo upravit pravidla ohledně motorů. Závodění v novém roce totiž budí rozpaky mezi fanoušky i samotnými jezdci.
1: Dlouhé přemýšlení nad správnou odpovědí, která by nepodrývala směřování seriálu Mistrovství světa Formule 1. Na tiskových konferencích se s tím potýká většina pilotů. A když měl Australan Oscar Piastri z McLarenu popsat, jaké bylo řídit mistrovský vůz z roku 2008 v rámci předváděcí akce, jeho rozpaky byly zjevné.
2: Ten zvuk byl výjimečný, auto trochu jednodušší. Pocity, které jsem z té jízdy měl, byly úžasné. Řídit vůz, který má atmosférický osmiválec, bylo něco skvělého.
1: Éra takových motorů je ve Formuli 1 dávno pryč a před letošní sezónou přišla nová velká úprava, ve které je podíl elektrického a spalovacího pohonu 50-50. Velkou roli přitom hraje práce s elektrickou energií. Kvůli tomu vozy i v kvalifikaci, kde se jede na plný plyn, musí často šetřit a zpomalují. Vedení seriálu s Mezinárodní automobilovou federací FIA proto upravilo limity pro dobíjení za jízdy a využití elektrické energie. Možný efekt popsal novinářům v Miami Němec Nico Hülkenberg z Audi.
3: Budeme moct přitlačit v kvalifikaci. Ovládání pro nás bude méně složité a lépe použitelné. A samozřejmě jsou tu změny k lepší bezpečnosti.
1: Bezpečnost ukázala mezery při poslední Grand Prix v Japonsku. V situacích, kdy jeden vůz za jízdy dobíjel a jiný naopak využíval nastřádanou elektrickou energii, byly rozdíly v rychlostech v řádech desítek kilometrů v hodině, což mělo dramatické důsledky. Tvrdý náraz Brita Behrmana z týmu Haas, který se vyhýbal pomaleji jedoucímu vozu, vystrašil piloty i vedení seriálu.
3: Co se stalo v Suzuce, bylo hodně děsivé. Je ale podle mě dobré, že jsou všichni ochotní věci měnit. Ale teprve uvidíme, jak se změny projeví v závodních podmínkách. Je dobré, že když bude potřeba dalších změn, bude před velkou cenou Kanady dost času takové úpravy udělat.
1: Dodal na tiskové konferenci Mexičan Sergio Perez z týmu Cadillac. Krištof Kousal, Radiožurnál.

Přidám jednu aktuální zprávu. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Napsala to dnes agentura Reuters. Podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. V Německu slouží kolem 35 000 amerických vojáků. Podrobnosti přidáme ve zprávách, tedy v půlnočních zprávách. To znamená zhruba za 11 minut.

0: Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Oznámila to Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje. A my teď ve večerním radiožurnálu budeme mluvit právě o filmech, kde se ještě umělá inteligence prosadit nemohla. Jsou to snímky, které dali některým milostným příběhům opravdu nesmrtelnost. Stačí pár vteřin a hned si vybavíme scénu, dialog nebo tváře. A tak ještě než za pár minut skončí ten letošní první květen, tak si některé české i světové filmové lásky připomeneme.
1: Věřím ti. Já letím.
2: Romance Jacka a Rose z filmu Titanic patří k těm vůbec nejznámějším. Slavná scéna na přídi lodi přitom nevznikla na moři, ale ve studiu. Filmaři si pomohli obřími ventilátory, aby vytvořili iluzi větru.
3: To za to nestojí, tohle není žádný Shakespeare.
2: Moderní klasiku představuje oblíbená vánoční romantika Láska nebeská. V ní se prolíná hned několik milostných příběhů. Třeba vztah spisovatele a portugalské hospodyně, kteří si nerozumí jazykem, ale přesto k sobě najdou cestu. Filmové, respektive televizní lásky ale nevznikají samozřejmě jen v Hollywoodu. Silné příběhy nabízí i česká kinematografie. Často sice méně okázalé, ale o to uvěřitelnější.
4: Prosím tě, Hanko, nechoď jenom okamžik, já tě potřebuji něco říct, jenom opravdu okamžik, já už bych to nikdy neřekl. Hanko, já tě miluju.
2: Třeba románek Hanky v podání Ivany Pavlové a Filipa. Toho hrál Vladimír Puchol ze Starců na chmelu. První československý muzikál natočil v roce 1964 Ladislav Richman. Obyčejnou, autentickou lásku nabízí také komedie Léto s kovbojem, kde se do sebe zamilují Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
5: Vy ji znáte?
6: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
2: A takto bychom mohli pokračovat dál. S nadsázkou v případě limonádového Joa Winifred, sněžností u Marišky a Francina v Postřižinách nebo s klidnou, zralou láskou Tkalouna a Elišky ve Vratných láhvích. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
3: Americký prezident Trump oznámil, že příští týden zvýší cla na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. A premiér Babiš chce znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. A k české hokejové reprezentaci se připojil Petr Sikora, nahradí zraněného Špačka. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Je sobota 2. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
4: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby Spojené státy postupně stáhly z Německa 5000 svých vojáků. Počty jednotek v zemi se mají postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Pro Radiožurnál uvedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíře za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
5: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
3: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by šel návrh proti svobodě a demokracii. Prvomájový svátek práce slavili na pražském Střeleckém ostrově zástupci levicových stran. Po komunistech dorazili sociální demokraté. V poledne pak stovky účastníků anarchistického setkání vyrazili na pochod centrem Prahy.
6: V nádražní ulici na demonstranty čekali příznivci krajní pravice. Zasáhla proti nim speciální pořádková jednotka, říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
7: Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě v ulici Nádražní, kde došlo k první potyčce, kterou jsme řešili. Následně jsme provedli kontrol, tam je několik desítek osob. Další omezená osoba byla v restauraci v ulici Nádražní.
6: Střetu s účastníky pochodu policisté zabránili. Už ráno na Střeleckém ostrově oznámil expremiér Jiří Paroubek spolupráci s KSČM do podzimních voleb.
8: A chtěl bych vyzvat také ty další levicové a levostředové strany, aby se připojili.
6: Jen kousek dál u vstupu na Střelecký ostrov pak začalo sbírat podpisy nové politické uskupení založené bývalým premiérem Vladimírem Špidlou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: V desítkách zemí celého světa se na 1. máje konaly demonstrace a pochody. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Například ve Francii se protestů účastnilo na 300 tisíc lidí. Ve městě Amiens demonstranti vysypali mouku na šéfa socialistů Oliviera Fora a v Lyonu nebo Paříži se střetli s policií.
9: Demonstranti zapalovali červené dýmovnice, házeli po policistech petardy, křičeli vypadněte. Policisté rozháněli davy slzným plynem a obušky.
10: Právo demonstrovat je stále víc zpochybňované. Chceme zastropovat ceny pohonných hmot a přerozdělit zisky společnosti Total, které utržila díky válce na Blízkém východě.
11: Dorian je zdravotník v Paříži, podporuje znárodnění energetické společnosti Total, která potvrdila, že v prvním čtvrtletí letošního roku její zisk činil přes 120 miliard korun. To je zhruba o polovinu víc než ve stejném období loni. Politici, včetně premiéra Sebastiana Lecornu, a firmu vyzývají, aby se o zisky rozdělila s lidmi. Total tvrdí, že bude i nadále zastropovat ceny paliv na svých čerpacích stanicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Prvomajové manifestace a průvody prošly taky městy ve Španělsku, Jižní Koreji nebo Turecku. Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatec, Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
12: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo, a uhlídá to, aby byla rovně, aby nevybočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť, když fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
13: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propůti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
14: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel. A máme v plánu do budoucna v Horoníně postavit koncový přístav.
13: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Talankina se znovu našla. Informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl ze Spojených států do Německa. Ostraha na letišti v New Yorku mu ale před nástupem na palubu přikázala sošku odbavit do zavazadlového prostoru.
15: Ruský režisér před odletem pořídil snímek krabice, do které zaměstnanci Lufthansy asi 4-kilovou pozlacenou sošku uložili. Oscara by prý mohl použít jako zbraň. Když Talankin přistál v Německu a chtěl si krabici vyzvednout, tak ji nemohl najít. Po několika hodinách Lufthansa oznámila, že je soška ve Frankfurtu. Americký režisér David Bornstein, který stojí za oceněným dokumentem spolu s Talankinem, postup newyorského letiště zkritizoval. Bornstein televizi BBC řekl, že nezná jiného tvůrce, který by musel sošku odbavit. Pavel Talankin získal prestižní ocenění za českodánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální vydání pořadu Tobogan k 25. narozeninám Jiřiny Bohdalové. Herečka je osloví zítra. Dvouhodinový přenos vedený moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia.
16: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
17: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve Stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
18: Mě potěšil Míra Donutil. Jsem řekla, ježiš, to mě to sluší. Když bývala za mladem, měla zájem. A on pátek jsem ještě nebyl na světě.
17: Mezi gratulanty byli Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. Vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
3: Sport. Českou hokejovou reprezentaci posílil na českých hrách třinecký Petr Sikora a v nominaci nahradil zraněného Michaela Špačka. Kapitán reprezentační dvacítky Sikora mluví o rychlém přesunu z Třince do Českých Budějovic, kde se turnaj Eurohockey Tour hraje.
19: Jsme měli autogramiádu v Třinci a volal mi náš pan manažer Peterek, že se nám zbavili a odjet se nejrychleji tady, takže jsem v 8 z Třince vyrazil a dojel jsem tady. Jsem se ještě stěhoval z bytu a celý byt mám v autě, takže jsem si to přivezl tady i sebou. S tím českým dresem se cítím na tom ledě ještě líp než normálně.
3: Další utkání českých hokejových her odehraje domácí celek od 16 hodin proti Švédům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na světovém šampionátu na Slovensku hrát o bronz. V semifinále totiž prohráli se Švédskem 3-4 v prodloužení. O třetí příčku se mladí Češi utkají s Lotyši od 15 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na silnici 63 na Teplicku a v Praze. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína na sjezdu z exitu 38 Brušperk už bez omezení. Nehodu motorky pod dálnicí došetřili. Na silnici 63 z Dřehlovic a od D8 do Teplic. Nehoda a také omezení. Zhruba na 5. kilometru jsou na vozovce. Po střetu osobního auta se zvěří provozní kapaliny a poblíž stojí havarované vozidlo, opatrně. V Praze Letňanech zřejmě skončil majáles a srazila se dvě osobní auta. Následky nehody brzdí už tak hustý provoz v Letňanech a v okolí. Nehoda je na křížení ulic Veselská, Tupolevova na kruhovém objezdu u obchodu Lidl. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Klimatologové upozorňují na to, že polovina Česka aktuálně trpí silným půdním suchem. Proč tomu tak je? Jaké to může mít důsledky? A co plyne pro Česko z nejnovější zprávy o vývoji klimatu v Evropě? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Czech Globe, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás, do Brna.
21: Dobrý den, vámi posluchačům.
1: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme ve čtvrtek odpoledne, v době, kdy hasiči varují před rizikem požárů kvůli suchu a kdy den co den přichází minimálně jedna zpráva týkající se sucha v půdě, v lesích, o chybějící vodě v jihočeských rybnících. Je ta aktuální situace v Česku, pokud jde o sucho, opravdu tak mimořádná s ohledem na období, tedy na přelom dubna a května?
21: Tak na to, že máme vlastně konec dubna, začátek května, měli bychom si stále užívat dostatku zimní vláhy, tak naše krajina tak rozhodně nevypadá. A my jsme si toho dostatku zbytku zimní vláhy užívali v březnu, kdy naše vegetace byla výrazně zelenější, než bylo obvyklé, a ten průběh jara minimálně tady na jižní Moravě byl poměrně příznivý a zelený, ale týkalo se to většiny republiky. V posledních týdnech ale ten nedostatek vláhy se začíná projevovat a je vidět nejenom na růstu stromů a průtocích, kde to je jaksi staršího data, ale i v případě zemědělských plodin, že jsou naši zpravodajové Intersucha vážně znepokojeni. A mluvil jste i o požárním riziku, tak z našich zhruba 220 stanic monitorujících vlhkost paliva po českých lesích, tak naprostá většina z nich hlásí nezvyklé nízké hodnoty a řekněme hodnoty, které bychom očekávali možná nejdřív na konci května nebo spíš v červenci, ale rozhodně ne na konci dubna.
1: Dá se ta letošní situace srovnat s minulými lety?
21: Tak je pravdou, že s probíhající změnou klimatu a tím, že nám začíná dřív vegetační období, tak my prostě vždycky na jaře máme méně vody, než jsme mývali ve většině let mezi lety 1961 a současností. V kontextu třeba posledních 10 let, tak to letošní jaro se až tolik nevymyká. Prostě měli jsme jara 2015, 2017, 2018, kde také jsme viděli jako častější nástup sucha. Nicméně ten letošní rok je relativně razantní a to, co je na něm zajímavé a možná výjimečné, vlastně se týká i našich pohoří, vlastně všech našich klíčových pramenných oblastí. No a z toho potom plynou i ty problémy, které pozorují kolegové hydrologové a vodohospodáři.
1: Čím to sucho, které popisujete, čím to je, že letos je ta situace taková, jaká je? Může za to hlavně mírná zima, během které moc nesněžilo?
21: Určitě tomu přispěla. Ono srážek jsme neměli až tak málo, nicméně zima byla nadprůměrně teplá. A to vedlo k tomu, že tím, že srážky nebyly ve formě sněhu, a většinou zřejmě to byl déšť, tak ta voda odtekla nebo se vypařila nebo byla spotřebována rostlinami během té teplé zimy a o tom nic bylo na jaro a ještě méně na léto. A je potřeba říct, že to není věc, která se týká jenom Česka. Aktuálně významná část střední Evropy se potýká s podobnými problémy jako my. Asi nejhůře postiženou zemí aktuálně je Polsko, ale když půjdeme od pobřeží Atlantského pobřeží Francie k hranicím Ukrajiny, tak se prostě budeme pohybovat v území, které je suší než je obvykle.
1: Mluvili jsme tedy o dopadu zimy. Má to ještě nějaké další příčiny, ta aktuální situace?
21: A jednou z těch základních, a ono to s tím souvisí, to co je pod všemi těmi změnami, jež pozorujeme, tak je postupné oteplování planety a změna celkových klimatických poměrů, které v zásadě zatím v Evropě vedou k tomu, že začíná nám dříve vegetace v našich zeměpisných šířkách, ale zůstávají stejné srážky a tím pádem ta vegetace vlastně pracuje efektivně s menším množstvím vody, než by potřebovala, a proto se nám častěji dostavuje stres z nedostatku vláhy. Další věcí, kterou vidíme, je změna charakteru srážek, to s tím, jak výrazně ubylo zimních srážek, tak se nám srážky během zimy neakumulují a nedoplňují potom půdní profil. A protože tohle je proces, který trvá už několik desítek let, tak nám postupně v krajině ta voda ubývá a dá se říct, že ne úplně bez zbytku, ale téměř každý další jaro začínáme s o něco nižší hodnotou.
1: Když se dívám na aktuální mapu projektu Intersucho, tak v dlouhodobém normálu jsou v podstatě jenom oblasti na jižní Moravě a na sever a severozápad od Prahy. Proč zrovna tam není takové sucho jako ve zbytku republiky?
21: No, ono je potřeba říct, že tady se projevuje ten efekt toho jarního sucha, které dříve na jižní Moravě a ve středních Čechách se objevovalo zhruba v téhle době. Jsou to ty nejteplejší oblasti, kde, řekněme, po zimě, která bývala chudší na sníh i v 60. 70. letech oproti Vysočině, tak prostě už v dubnu byly pole relativně suché, začínalo se normálně s polními pracemi, jenomže jak si teď to postihuje i Českomoravskou vrchovinu a další výše položené oblasti, zatímco na jižní Moravě a ve středních Čechách je to jakoby ten běžný stav. Je potřeba také říct, že jakmile půdní poměry nebo ta půda je relativně suchá, což je případ povrchové vrstvy na jižní Moravě, no tak ona už nemá kam dále vysychat. Ona už ta situace nemůže dále příliš zhoršit, takže lze také říci, že ty nejsušší oblasti ne, že by nezažívaly sucho, ale prostě bohužel oni mají nedostatek vláhy jaksi ve své DNA a tím pádem ta dynamika třeba klimatické změny tam na první pohled není tak patrná. Bohužel jakmile dojde na nárůst teploty, což očekáváme potom v těch letních měsících, tak jsou to právě ty oblasti jižní Moravy a středních Čech, kde se sucho kombinuje s extrémně vysokými teplotami, čehož většinou třeba Vysočina nebo naše pohoří bývají uchráněny, a tahle dvojkombinace právě nejvíce ohrožuje zemědělské plodiny a stromy, vegetaci obecně.
1: Bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Czech Globe, profesor Miroslav Trnka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak to všechno, o čem jsme teď mluvili, působí na přírodu? Na rostliny?
21: Tak samozřejmě příroda a rostliny mají poměrně velkou plasticitu. Oni si dokážou ze spoustou věcí relativně dobře poradit a pokud řekněme ve druhé polovině nebo ještě v polovině května přijdou srážky, tak je možné, že významnou část těch negativních dopadů to dokáže zahladit. Je potřeba ale říci, že minimálně do nějakého 7. 8. května v té předpovědi na Intersuchu nevidíme velkou naději na zásadní změnu, byť prostě zhruba za týden někdy ve středu by mohly přijít srážky a to by byla určitě dobrá zpráva, ale to nám indikuje zatím jeden, možná dva ze tří modelů, které vidí tak daleko. Takže to je jako první zpráva. Ano, je pořád ještě brzo v sezóně a spousta věcí se může napravit. Také je třeba říct, že my sledujeme vlastně reakci vegetace. Vidíme, že co se týče zelenosti krajiny, tak zejména na východě Česka jsme fakt v posledním týdnu zažili poměrně významné zhoršení té situace. Pořád je krajina zelenější, než je obvykle na většině míst v Česku, snad s výjimkou Polabí, ale jinak vidíme postupné zhoršování té kondice vegetace. A pokud jde o dopady na zemědělství a vlastně na kulturní plodiny, tak oproti minulému týdnu naši zpravodajové Intersucha výrazně zhoršili si náhled a prakticky na celém území najdeme pěstitele, kteří se potýkají s nedostatkem vláhy minimálně pro některé plodiny, ať jsou to třeba brambory nebo vyseté jařiny, ale někteří hlásí poškození ozimu. A naši kolegové ze sítě Dendronet, spolu s kterými monitorujeme na Čekloubu kondici lesů, tak jednoznačně ukazují už od března, že stromy rozhodně nejsou v dobré kondici. přes celou Českou republiku a že vykazují nižší přírůsty, než bychom očekávali.
1: Na to se samozřejmě také chci zeptat. V posledním týdenním souhrnu je varování, že lesy se dostávají do stavu vodního stresu, že 53% lesů už je ve stavu vysokého stresu, dalších 19% ve stavu extrémně vysokého stresu. Co to znamená? Jaké tohle má dopady?
21: Zase lesy a stromy jsou jako velmi plastické ekosystémy, které si dokážou s krátkodobým kolísáním dostupnosti vody poradit. Na druhou stranu i lesy jsou naší vlastně, jako je to hospodářská základna určité části třeba dřevozpracujícího průmyslu, a je určitě dobré vědět, že jaká je kondice, řekněme, té hmoty a kolik nám přirůstá v našich lesích. Ukazuje to, že na začátku sezóny, kdy se vlastně z části rozhoduje o tom, jaká bude ta letošní produkce, tak nasycení vláhou je nízké a stromy na to reagují a v zásadě snižují přírůst. Současně to je ta špatná zpráva třeba pro kolegy z Hasičského záchranného sboru, jak v předpovědi, tak v aktuálním stavu je zřejmé, že lesy jsou suší než je obvyklé a máme nepříliš jaksi dobrou prognózu, jak co se týče vlhkosti potenciálního paliva, tak také rizika šíření požárů na příští dny, takže to v kombinaci s dnešním pálením čarodejnic nabádá určitě k opatrnosti, ale je potřeba říct, že zejména špatná předpověď je na víkend, zvláště pak neděli a pondělí, takže to nejhorší zatím zdá se je teprve na cestě. Ale ty naše stanice Fajrisku ukazují, že jsme opravdu na velmi nízkých hodnotách a že to jemné palivo v lese okolo 2 cm, tak je velmi, velmi suché.
1: Já připomenu, že náš rozhovor předtáčíme ve čtvrtek, abychom teď nezmátli některé naše posluchače, když říkáte dnešní pálení čarodějnic, tak z pohledu toho, kdy vysíláme včerejší pálení čarodějnic, ale jinak to se všechno samozřejmě sedí.

0: opravdu nezvykle nízké a navazuje to na sucho z loňského roku, které panovalo ve velké části střední západní Evropy. Zatímco my jsme ho nepozorovali příliš na vegetaci, tak v hydrologii se projevovaly velmi nízké stavy jak povrchových toků, tak stavů podzemních vod. Takže ano, je to něco, co není sice obvyklé, ale zase v kombinaci s tou probíhající klimatickou změnou je to očekávané. My jsme se zabývali nejenom vodním režimem krajiny, ale třeba teplotou vody v rybnících a i tam vidíme bohužel zhoršující se podmínky pro chov ryb, protože kromě sucha nás začíná ohrožovat i ta nezvykle vysoká teplota. Samozřejmě ta dvojkombinace nedostatku vody a vysoké teploty tak je pro vodní hospodářství v rybnících nebo rybářské hospodářství mnohem víc stresující než jenom jeden z těch faktorů, zatímco s jedním každým si dokáží v zásadě poradit třeba tím, že zvýší přísun vody do těch nádrží, zvýší frekvenci obměny a v některých případech tím můžou snížit teplotu, tak to v případě nedostatku vody ekologicky možná není.
1: Bioklimatolog z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd CzechGloub Miroslav Trnka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ve středu vyšla zpráva o stavu klimatu v Evropě za loňský rok. Vypracovalo ji Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, které provozuje meteorologickou službu Evropské unie Copernicus, také Světová meteorologická organizace. Hlavní titulek, který převzala česká média, zní, že Evropa v loni byla nejrychleji se oteplujícím kontinentem. Doplnění této informace je, že v loni zaznamenalo nadprůměrné roční teploty 95% evropského kontinentu. Co z té zprávy by nejvíc zaujalo vás?
0: Mě z té zprávy zaujalo to, že to jde o třetí rok za sebou, který vlastně je rekordně teplý. Jistě byl to třetí nejteplejší rok, ale podíváte-li se pozorně na ty rozdíly, tak jsou v zásadě na druhém desetinném místě. Pohybujeme se mezi 1,4 a 1,5 stupně Celsia. To, že skutečně jde o teplení, které je, nebo vlastně odchylku teplot minimálně v tom globálním měřítku, která je jako poměrně značná. Současně poslední tři roky v součtu v tom průměru se téměř přiblížily 1,5 stupně, takže oteplení oproti předprůmyslové době. To oteplení je masivní, je konzistentní a to, že se nejrychleji otepluje Evropa, to je jeden fakt. Druhý je ten, že se samozřejmě oteplují kontinenty rychleji než oceány. To je důležité, když se bavíme o nárůstu globální teploty, že nárůst průměrné globální teploty o 1,5 stupně Celsia může také na pevnině znamenat skoro dvojnásobek. Takže to je potřeba vždycky mít na paměti a je to něco, co reálně zažíváme.
1: Čím to je, že se Evropa oteplovala víc než jiné kontinenty?
0: Dá se říct, nebo ty teplotní anomálie jsou často způsobeny, řekněme, relativně náhodnými procesy obecně, ale platí, že pevniny na severní polokouli se oteplují o něco rychleji, protože se otepluje obecně rychleji severní polokoule kvůli většímu zastoupení pevnin. Zkrátka pevniny hůře převádí vodu do podloží než oceány, které si tu vodu mohou vyměnit. To je jedna část. Druhá je ta, že některé významné teplotní anomálie souvisí s meandrujícím jet streamem, který zase má tendenci i nad Evropou se projevovat relativně často vzhledem k poloze našeho kontinentu.
1: Vy jste ve středu v ranním interview Radiožurnálu v souvislosti právě se zprávou o klimatu řekl, že pro nás jedno z klíčových poučení by mělo být, že budeme muset věnovat mimořádnou pozornost vodním zdrojům. Co to znamená a zahrnuje?
0: Zahrnuje to uvědomění si toho, že ať se na to díváme z jakéhokoliv pohledu, tak vlastně veškerou vodu, kterou v Česku máme k dispozici, musíme brát ze srážek. To znamená ty, které přichází pouze na naše území, nepřitáká k nám žádná velká řeka, s tou vodou si musíme hospodařit sami a měnící se klima znamená několik věcí. Za prvé, snižuje se množství vody, které zůstává ve vodních tocích, ale logicky i množství vody, které se může zasáknout do půdy, protože zkrátka vegetace se snaží maximum té vody využít. A druhá věc je ta, že některé z těch tradičních zásobáren vody, jako jsou právě třeba rybníky, tak tu vodu ztrácí rychleji a někdy v těch zvláště v nížinách je třeba rychleji, než na tu plochu toho rybníka ta voda stihne napršet. Takže o to víc zatěžují teda

0: zdroje ve svém okolí, nebo ty přítoky ve svém okolí, které potom se z té vodní plochy odpařují. Údolní nádrže jsou v tomhle efektivnější, ale zase nemůžeme je postavit všude a když si to všechno postavíme vedle sebe, tak často se setkáváme s názorem, že ano, tak polovina lidí závisí na povrchových nádržích, ale druhá polovina na zásobách podzemní vody. Tyhle dvě věci spolu ale velmi úzce souvisí. Pokud dlouhodobě budeme mít málo vody v podzemních zdrojích, tak se to dříve nebo později propíše do těch zdrojů povrchových a my musíme dbát na to, aby ta naše rezerva byla vždycky dostatečná a odpovídala klimatickým poměrům, do kterých se blížíme. A my jsme většinu těch našich vodních zdrojů budovali v době, kdy klimatické poměry byly zhruba o 1,5 stupně chladnější než teď a o něco málo srážkově bohatší. Takže přestože byly budovány s dostatečnou rezervou a na větší spotřebu, tak se blížíme v příštích několika dekádách, málo dekádách k situacím, kdy prostě jednak objemem a zejména kvalitou těch vodních zdrojů budeme soupeřit s ostatními spotřebiteli, zejména vlastně vegetací v krajině. A pokud nepohlídáme to, že naše vodní zdroje budou méně zatěžovány znečištěním, tak budeme mít problém s tím, aby nám třeba povrchové nádrže sloužily jako zdroje pitné vody, prostě proto, že tam přiteče příliš málo čerstvé vody na to, aby naředilo znečištění a umožnilo ty přírodní procesy jaksi v míře, která zajišťuje, že potom úpravny vod jsou schopny ty vodu opravit.
1: Co s tím?
0: Je potřeba podle mě několik strategií, jednak mít to na paměti v případě definování strategických cílů dlouhodobých a investičních, opravdu pamatovat na to, aby regiony v Česku skutečně byly dobře zajištěny pitnou vodou. To se starají podniky, povodí a vodárenské společnosti, ale musíme se dívat dál než za několik 15-20 let. Musíme mít širší časový rámec, minimálně 50. roku do budoucna, to znamená někam k roku 2075. Druhá věc je snažit se co nejefektivněji hospodařit s chemií ve volné krajině, jak znojivy, tak pesticidy. Byť je v zemědělství nutně potřebujeme, tak současně jakékoliv živiny, které se dostanou do vodotečí, potom v tom suším klimatu způsobují větší problémy pro nejenom ekosystémy, ale i kvalitu pitné vody. No a další věc je zabránit pokud možno erozi. Tohle se všechno lehce řekne, ale v situaci, kdy se nám současně mění klima, ti zemědělci se musí jako masivně přizpůsobovat požadavkům z několika front v situacích, kdy máme nevypočitatelné ekonomické trhy, ceny s energiemi, tak se z toho stává jako poměrně složitá úloha. A nemůže to být jenom rolí těch jednotlivých zemědělců, je potřeba, aby tady daleko aktivněji a motivačněji vystupoval stát. A také druhé strany, jako jednotlivé komunity, obce, protože konec konců obce, které mají špatné zásobování vodou nebo horší se jim kvalita vodních zdrojů, tak vlastně ztrácí nejvíce. Je to primárně v jejich zájmu. Měli by být těmi nejaktivnějšími hráči a těmi hybateli těch procesů, které potřebujeme na startu.
1: Na závěr bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci, o které jste ve středu mluvil v našem vysílání. Kolega Petr Král se vás ptal na studie, které se objevují v poslední době, které popisují možnost oslabení nebo dokonce až zhroucení teplého oceánského proudění, které utváří naše evropské podnebí. Ptal se, jaké to bude mít dopady. Vy jste odpověděl, že by to bylo na delší povídání. Teď přece jenom máme trochu víc času, než bylo ve středu. Tak co by to znamenalo?
0: Tak znamenalo by to, že část těch věcí, které jsem teďka řekl, by bylo ještě složitější, než jsme o nich mluvili. V případě oslabení atlantické meridionální cirkulace, zjednodušeně jeho horní část tvoří Golfský proud, tak by zejména severozápadní Evropa ztratila podstatnou část energie, kterou má k dispozici a výrazně by se ochladila. Změnily by se klimatické poměry, a to i ve střední Evropě. U nás by to ochlazení nebylo třeba o 5 až 7 stupňů, jako by mohlo počítat pobřeží Norska, ale bylo by výrazné. Byly by pravděpodobně větší rozdíly mezi zimou a létem, to znamená, léta by byla kontinentálnější, suší a stále velmi teplá, ale zimy by byly drsnější, než jsou nyní. Takže jako jak pro zemědělství, tak pro spoustu procesů v krajině by to znamenalo výrazně horší zprávu, než je jenom zpráva o tom, že se nám globálně otepluje. nepochybně by se zvedla variabilita, a to nejenom v Evropě, ale i v Severní Americe a v dalších částech světa, které jsou třeba důležité pro zemědělské hospodaření, ale hlavně bychom se dostali do situace, kdy jaksi počasí a ta základní struktura by se nepodobala té minulosti. A my bychom nepochybně měli problém, ještě větší problém s adaptací a s nějakým zvládáním těch každoročních výkyvů. Je to od samého počátku vlastně obav o oslabení nebo zhroucení té cirkulace jedno z hlavních témat, kterým se zabývají klimatologové a meteorologové, protože říkají, když tohle se stane, tak nám se v Evropě změní klima způsobem, který si opravdu neumíme téměř představit. Je to, jako kdybychom Evropu posunuli o několik set kilometrů dál na sever oproti současnosti. A ty důsledky si nikdo neumíme v tom konečném dopadu úplně představit. A proto se tomu snažíme vyhnout, proto i Evropa je vlastně lídrem ve snižování emisí. Ne tolik proto, že by to bylo jenom morálně správné a že také neseme poměrně velkou vinu na tom dosavadním oteplování, ale také proto, že my můžeme tou změnou klimatu v Evropě nejvíce ztratit a je v našem zájmu, aby ostatní státy snižovaly emise, a pokud to chceme po nich, tak to musíme dělat také. No, samozřejmě alternativou je nedělat nic a čekat, co se stane a jestli se náhodou klimatologové nemýlí, ale já se obávám, že v tomhle případě ta naměřená data, a jsou to naměřená data, potvrzují téměř bez zbytku to, co říkají klimatické modely, zúžují to pásmo nejistoty a říkají, že nás v Evropě čekají poměrně výrazné změny, které se zatím budou hodně týkat západu Evropy a Skandinávie, ale nepochybně to bude mít dopady na naše území.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Také děkuji, přeji všem krásný den a krásný prodloužený víkend.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už je sobota 2. května, 4 minuty po půl jedné. Přeju vám klidnou noc. Zprávy a Martin Matějka.
3: Při dopravních nehodách v Česku letos v dubnu zemřelo 26 lidí, o 12 méně než loni. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Meziročně nižší je letos i celkový počet zemřelých od začátku roku. Do konce dubna je mrtvých 104, loni za stejnou dobu to bylo o 7 víc. Téměř polovina dubnových obětí nehod byly řidiči osobních aut. Policisté stále pátrají po 4 dětech, které společně utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Podle policie je možné, že 2 dívky a 2 chlapci odcestovali z Prahy nebo se rozdělili. Hledaným dívkám je 14 let, chlapcům je 12 a 13 let. Fotky dětí jsou na webu policie. Jakékoliv informace o dětech volejte na linku 158. Úřady v Myanmaru dříve barmě snížily opoziční vůdkyni Aung San Suu Kyi trest odnětí svobody. Místo více než 30 let za mřížemi stráví 18 let v domácím vězení. Oznámil to člen právního výboru političky a barmská státní televize. Suu Kyi je ve vězení od roku 2021, kdy armáda provedla puč a v zemi nastolila vojenskou chuntu. A v Orlických horách už začala letní sezóna, lanovky budou v květnu v provozu vždy o dnech volna. Návštěvníci můžou využít i přepravu horských kol a otevřely se taky trailové tratě, třeba v Dešném, v Orlických horách nebo v Říčkách. Většina areálu začíná letos s letním provozem dřív než v předchozích letech. Sport. Odpoledne začne nadstavbová fáze domácí fotbalové šance ligy. V 15 hodin začnou 4 zápasy. Ve skupině o záchranu Ostrava přivítá Mladou Boleslav a Dukla Praha nastoupí ve Zlíně. Ve skupině o umístění jsou na programu utkání Bohemians Olomouc a Karviná Pardubice. Sobotní program uzavře ve skupině o titulu duel Liberce se Sláví Praha s Výkopem v 18 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechna střetnutí v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D5 se uberou na silnici 55 na Přerovsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem srazilo osobní auto lesní zvěř. Čerstvá nehoda je na exitu 14 vráž. Projíždějte pozorně, čekejte omezený průjezd, možné jsou i překážky. Na silnici 55 z Přerova do Hulína u Říkovic další noční srážka auta se zvěří, na místo míří policejní hlídka. V Praze Letňanech po Majálesu ještě místy hustý provoz a také nehoda na křížení ulic Veselská, Tupolevová, na kruhové

0: Jeden z největších hitů loňského roku, Lady Gaga a Bruno Mars, Die With A Smile. Posloucháte Radiožurnál, pohled na hodiny, 10 minut nás dělí od 1 hodiny. Máme za sebou první květnový den, ale přesto se ohlédneme i za Vánocemi. Na začátku následujícího příběhu totiž byla Ježíškova vnoučata a dárek v podobě svezení historickým autem. Nakonec se z toho stala tradice. Máme pro vás reportáž z Ostravy, ve které má radost hlavně pánské osazenstvo jednoho z domovů pro seniory. Před domovem zaparkoval Cadillac z roku 1984. Byli jsme u toho, tady je reportáž.
1: Dívejte, jakým autem pojedeme. Dobrý den.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: A kde je to auto?
3: Tady.
2: Jo, tím? To jako fakt tím? A teda benzín?
3: No, no.
2: To je to krásné, ale...
4: Jan Sembol a Pavel Spáčil stojí u dveří a nevěří svým očím. Cadillac Eldorado Biarritz, rok 84 a jenom pro ně.
2: Kolik to žere?
3: Kolem 15 litrů.
2: Ježišmarja, to je strašné.
4: Máte rád auta?
2: Mám rád auta.
4: Všechna auta?
2: Ano, ano, ano.
4: A vy se taky těšíte?
5: No bodej, v Tatrovce jsem kdysi se učil jako kluk. V pubertáckých letech, takže to je úžasné.
1: Už od rána, když jsem jim řekla, že to dneska klapne ten výlet, no tak to už se převlékali, vymýšleli, co si vemou na sebe, takže úplně super.
4: Prozrazuje aktivizační pracovnice Centra následné péče Ostrava Petra Doležalová. Ježíškovým vnoučetem, které v tom dál pokračuje, je David Steiger.
6: Když jsme jeli naposled s panem Jaroslavem, tak jsem viděl ten úsměv na tváři, že měl nějaký jiný zážitek, tak mám z toho radost.
4: Takže začala nová tradice?
6: No, asi jo. Už jsme domluvali nějakou akci, že se má potom jet do zoologické zahrady, takže bychom zase, když tak někoho jako svezli, tak ještě nevíme termín, no, zatím jsme jenom tak domluvali.
2: Tak já si sedu tady.
6: A my opatrně na hlavu, že ono je to nízké.
2: Můžeme ty sedačku.
6: No. Jo, tak dobré, jo.
4: Veteránem za dalšími veterány. Pomalu a houpavě se všichni rozjíždí směr Kopřivnické muzeum. A není to naposledy. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Jedna hodina v noci. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Premiér Babiš se v Arménii v neděli potká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Americký prezident Trump chce zvýšit cla na dovoz evropských automobilů. Německý autoprůmysl varuje před obrovskými náklady. Hokejisté Pastrňák a Zacha budou v drezu Bostonu odvracet v NHL konec sezony. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zítra v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda vlády to řekl Sravru i dnes. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se sejde poprvé od nástupu do čela současné vlády. V minulosti se představitelé vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky. Mluvili třeba o zrušení české muniční iniciativy. Babiš do Arménie odlétá na summit Evropského politického společenství. Hlavním tématem bude energetická a hospodářská bezpečnost, současná geopolitická situace a posilování stability v Evropě. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Zahraniční cestu potvrdil po jednání v Bělehradě. Tamní prezident Aleksandar Vučić tam totiž zamíří v následujících měsících také. Okamura chce projednat třeba zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Šanghají.
3: Plánuju cestu, co se týče ale cestovního ruchu především, protože k nám jezdilo 600 tisíc čínských turistů ještě před covidem, byli na prvním místě v útratách na osobu a na den.
1: Přesný termín cesty je zatím v jednání. Téma prohlubování vztahu s Čínou otevřeli vládní zástupci poté, co kabinet neschválil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS vládní letadlo pro jeho cestu na Tchaj-wan. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, ať neeskalují vzájemný spor a urychleně začnou jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
4: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Bývalí sociální demokraté chtějí založit novou politickou stranu, bude se jmenovat Nová sociální demokracie. Na pražském Střeleckém ostrově při příležitosti oslav 1. května spustili veřejný sběr podpisů. Pro registraci politické strany jich potřebují aspoň tisícovku. Za projektem stojí expremiér, bývalý eurokomisař a někdejší šéf ČSSD Vladimír Špidla. Podle něj by nové uskupení mělo sjednocovat zastánce sociálně demokratických myšlenek a bývalé členy sociální demokracie, kteří stranu opustili po jejím spojení se Stačilo a KSČM před podzimními volbami.
2: Sport.
1: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupí do 6. osmifinále playoff proti Buffalu. Boston bude za stavu 2-3 na zápasy odvracet vyřazení a konec sezóny v zámořské soutěži. David Pastrňák rozhodl předešlý duel gólem v prodloužení. Český útočník přiznává, že na odpovědnost je co by největší hvězda týmu zvyklý.
5: I do put a lot of pressure on myself.
6: Vytvářím sám na sebe velký tlak, ale už toho mám za sebou v kariéře hodně, takže to spíš používám jako motivaci. V těžkých chvílích to sice je někdy složité, ale pak je třeba soustředit se jen na detaily.
5: You know, the details and the little things.
1: Boston nastoupí proti Buffalu zhruba za půl hodiny, už za pár minut začne utkání Montrealu Jakuba Dobeše proti Tampa Bay. Kanadský celek vede 3-2 na zápasy, stejně jako Vegas Tomáše Hertla nad Utahem Karla Vejmelky. Jejich vzájemné střetnutí začne ve 4 ráno českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u Kroměříže a u Prahy. Průjezd teď omezují hlavně strážky aut se zvěří. Jedna na dálnici D1 z Ostravy do Brna u prvního sjezdu na Kroměříž. Na exitu 260 je vpravo osobní auto, blokuje začátek odbočovacího pruhu, místo je označené, je tam zřejmě je to policejní hlídka. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je na exitu 14 Vráž a provoz nezdržuje. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za odbočkou na Žďárek opět srážka auta se zvěří. 36. kilometr je to bez zranění osob a místo průjezdné. Ještě Praha západ a nehoda v Dobříči. U odbočky k obecnímu úřadu je osobní auto na boku a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně, v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Jiří Štefl.
8: 1:06, sobota 2. května, Prahou včera prošel tradiční prvomájový studentský průvod. Vysokoškoláky doprovázely i alegorické vozy, na kterých vystupovaly třeba skupiny Činasky nebo Vypsaná fixa. Náš reportér byl u toho a tak ho uslyšíte za pár minut.
9: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Centrem Prahy v pátek prošel průvod studentského festivalu Pražský Majáles. Doprovázely ho alegorické vozy ozdobené do barev 4 pražských univerzit. Studenti v kostýmech a s transparenty nebo podobiznami svých kandidátů na krále a královnu vycházeli z pražské náplavky. Byli jsme u toho.
2: Studenti dokončují poslední přípravy svých alegorických vozů. Ten České zemědělské univerzity mi ukazuje vysokoškolačka Klára.
3: Máme tam krabičky, samozřejmě, které reprezentují zemědělku. Zelený barvičky, kytičky.
2: Vozidla slouží jako pojízdná pódia pro kapely, třeba pro činasky nebo vypsanou fixu, přibližuje organizátor Šimon Vlásenko.
4: Každá škola má svůj vůz, ČZU a Sambisem jsou do zelená, Univerzita Karlova červeno-bílá a Policejní akademie černomodrá.
2: Průvod právě vyrazil ze Smíchovské náplavky a studenti se vydali k Národnímu divadlu. Celkem se na akci přišlo podívat přes 500 lidí. Vysokou účast ocenil i král Karlovy univerzity Albert Foglar.
5: Vždycky tam průvodu se čekají jako zajímavé věci, to se každý rok se něco jako jiného. Uvidíte prostě kapely, lidi, prostě mě se vždycky líbí ta skupinka, ti lidi se sejdou a poslouchají ty interprety, jdou s váma. Jako to vaší univerzity, které si
2: Pochod prošel přes Smetanovo nábřeží a Čechův most až na Štrosmajerovo náměstí. Že se akce vydařila, potvrzuje i královna České zemědělské univerzity Alžběta Chrvalová.
6: Užila jsem si, jak jsme byli s těma činasky, bylo to krásný, oni zpívali nádherně, lidi fandili, takže se mi to líbilo.
2: Studenti se z Holešovic vypravili metrem do Letňan, aby se mohli podívat na korunovaci krále a královny celého Majálesu. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Skupina Midnight Oil ve vysílání nočního radiožurnálu odstartovali jste s námi nový den a taky víkend je 2. května. Hledat v obyčejných věcech neobyčejné, vyzkoušet video art a přenést se přitom do fantazijního světa. Nejen tohle nabízí nový ateliér Radka Pilaře v Písecké Sladovně. Galerie tak připomíná 95. výročí jeho narození. Interaktivní výstavu doplňují osobní věci umělcem a vzpomínky jeho dcer.
1: Tady máme asi 100 barevných plastových sklíček různých tvarů.
2: U prosvíceného stolu v ateliéru Radka Pilaře jsem se zastavila s galerijní pedagožkou Anetou Soldátovou. Vedle tohoto stolu je televizní obrazovka a my tam ty sklíčka vidíme.
1: To snímají 3 různé kamery a dávají obraz dohromady. A děti si tady můžou vyzkoušet experiment, video art.
2: On ho vymyslel.
1: Ano, Radek Pilař je jedním z průkopníků video artu a rád experimentoval s novými médii.
2: Jednu kresbu ale s Anetou Soldátovou rozhodně nemůžu opominout, protože Radek Pilař ji nakreslil v 18 měsících.
1: Vidíme kresbu maminky s jedním prsem, smějící se, kdy bylo jasné, že Radek Pilař má velký výtvarný talent.
2: O tom se přesvědčíme i v tomto velkém stanu, do kterého se vstupuje pod klavírem. Takže musím na 4. Plazí se mnou i ředitel galerie Sladovna Adam Langer. V této části si dokonce můžu i lehnout, nebo spíš musím.
3: Je to tak.
2: To je práce snů.
3: A právě o těch snech to je, protože Radek Pilař rád koukal do mraků a snil.
2: Slyším tady i krásnou hudbu, to k Radkovi Pilařovi určitě patří.
3: K němu patří hudba, ale také rozhlas. To víme, že ho rád a dlouze poslouchal. Také svým dcerám třeba pouštěl hudbu a chtěl, aby zavřeli oči a přemýšleli a říkali mu, co vidí, co si představují. I děti, ale i dospělí můžou porovnat tu vlastní představu a potom můžou vidět ten video artový klip od Radka Pilaře, jaký viděl on.
2: Ateliér Radka Pilaře má rozvíjet představivost, představit také tohoto významného umělce.
3: A významného písečáka, říkáme rádi. Je to rozdělené do takových 4 částí. Jedna je ta, kde můžou děti i dospělí vstoupit a navléknout si oči Radka Pilaře a vidět v obyčejných věcech ty neobyčejné. Je tady možné tvořit a to tvořit různými způsoby, nejenom výtvarně, ale také fantazijně, vyprávět, pracovat s texty a animovat.
2: Před stanem na mě už čeká produkční výstavy Silva Kofroňová.
4: Já bych vám ráda ukázala takovou zajímavou skřínku plnou šuplíků, která baví určitě nejen děti, ale i dospělé.
2: Tak já bych jako první otevřela šuplík s rokem 1931, protože to je rok narození Radka Pilaře.
4: V tomhle šuplíku uvidíte přetisk autentické dobové fotografie, na které je Radek Pilař s celou rodinou a se psem Alíkem a dozvíte se k tomu ještě třeba to, že se křestním jménem jmenoval úplně jinak.
2: Jeho 2 dcery bychom měli zmínit, protože ty hrály při vytváření ateliéru velkou roli.
4: Bára Komrziová a Marina Pilařová. Kromě toho, že nás pustili pod pokličku toho rodinného archivu, který zpřístupňují, tak nám darovali do ateliéru spoustu krásných autentických původních věcí, na které Radek Pilař denodenně sahal, používal je třeba kružítko, kterým vykresloval to své typické oko.
2: Je všudy přítomné v tomto ateliéru.
4: Protože symbolizuje ten Radkův svobodný pohled na svět, který rád sdílel.
2: Návštěvníci můžou pohlédnout na svět očima Radka Pilaře v Písecké Sladovně do konce roku. Jitka Cibulová, Vokata, Radiožurnál.

0: Zdravíme vás, je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Donald Trump řekl, že vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. Důvodem je to, že mu evropské země prý nenabídly pomoc při znovu otevření Hormuzského průlivu. Důležitou obchodní trasu uzavřel po americko-izraelském útoku na konci února Irán a od té doby prudce vzrostly ceny ropy a pohonných hmot. Stažením části amerických vojáků už dřív Trump pohrozil Německu. Hlášení na českých nádražích jsou kratší, cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se vlak zdrží. Správa železnic si od změny slibuje zpřehlednění a zjednodušení staničního rozhlasu. Z nádraží proto už před několika lety zmizely taky tradiční znělky na motivy lidových písní. Správa železnic zároveň chystá sjednocení hlasu, který k cestujícím promlouvá. V budoucnu bude používat uměle vytvořený hlas. Stanice metra Muzeum v Praze má nový východ, vede z vestibulu před bývalý dům potravin. Oproti starému výstupu je širší, cestující se navíc z podchodu můžou své po eskalátoru. A pražský dopravní podnik na svém Facebooku zároveň píše, že v neděli zruší schody k soše svatého Václava. Na jejich místě totiž povede nová tramvajová trať. A zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem se po zimní přestávce otevřelo africké safari. V něm můžou návštěvníci z vlastních aut, autobusů nebo safari busů sledovat stovky volně se pohybujících afrických zvířat, hlavně zebry, antilopy nebo pakoně. Cena za africké safari zůstává stejná jako loni.
2: Sport.
1: Fotbalistům Jihlavy se vzdálila záchrana ve druhé nejvyšší soutěži. Ve 26. kole šance Národní ligy totiž remizovali s Vlašimi 1-1. Vysočina je v tabulce, nadále před poslední čtyři zápasy před koncem sezóny ztrácí na nesestupové příčky 5 bodů. V dalších pátečních zápasech Prostějov remizoval s Artisem Brno 1-1 a Příbram zdolala České Budějovice 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na exitu 260 Kroměříž nehoda pryč, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větný Jeníkov v noci opravují vozovku. Omezený průjezd čekejte mezi kilometry 108 až 110, je tam zavřený pravý pruh. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic nehoda bez podrobností. S omezeným průjezdem počítejte mezi odbočkami na Třebívlice a Chrášťany. Na Berounsku silnici 118 z Bavorině do Libomyšle srazilo osobní auto, lesní zvěř. Čerstvá nehoda je kousek za odbočkou na Stašov. A u Prahy v Dobříči havarovalo osobní auto. U odbočky k obecnímu úřadu bylo nebo stále ještě je na boku. K nehodě vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně, v údolích až na 0 a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
4: No a připomínám taky telefonickou soutěž. Soutěžíte o krémy na opalování a taky soutěžíte o prostředky na ochranu kůže a pleti. Tak telefonická soutěž tady bude zhruba za půl hodiny.

0: Český zpěvák zpívající anglicky, tohle byl Mikolas Josef ve vysílání nočního radiožurnálu 2:45 aktuálně ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 se srazila dvě nákladní auta. Za sjezdem na Ořech 18. kilometru blokují levý a taky odstavní pruh. Jezdí se mezi, dejte pozor, v tom volném pruhu je nepořádek, projíždí se pomaleji. Pražský okruh 18. kilometr směr dálnice D1 nehoda. Další zelená vlna ve zprávách v celu.
0: Milan Glista a zelená vlna, dobře dojďte.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bečov na Karlovarsku, kam se právě teď vydáváme, na 1. máje poprvé v historii otevřel pro návštěvníky unikátní středověký hrad i s kaplí, ve které se našly dva bečovské poklady. Horní hrad ze 14. století restaurátoři neopravovali tradičním způsobem, ale pouze ho zakonzervovali ve stavu, v jakém se dochoval. Díky tomu se podle nich stal učebnicí architektonických stylů.
3: Takže nyní se nacházíme ve středověké gotické

0: kapli Navštívení Panny Marie na hradě Bečov nad Teplou.
1: Říká Kateřina Nývltová ze správy Státního hradu a zámku. My jsme vlastně v jedné z těch nejstarších částí celého historického areálu.
0: Přesně tak. Nacházíme se tady v gotické kapli, která je výjimečná tím, že se tady dochovala gotická výmalba a navíc se tady našel relikviář svatého Maura.
1: Tady kousek od nás se ten relikviář vlastně našel. Tady, jak jsou ty židličky s těmi státními znaky.
0: Přesně tak, relikviář a takzvaný tekutý poklad byly nalezeny tady v rohu místnosti.
1: Tekutý poklad, protože současně s relikviářem se tam našly staré lahve vína.
0: Ano, našlo se tam celkem 133 lahví koňaku a vína.
2: Gotická kaple, ale také obytná hradní věž, kamenné chodby a odhalené původní stavební prvky. To všechno obsahuje nový návštěvnický okruh středověkého hradu, říká kastelán Tomáš Vizovský.
3: Máme připraveny dva základní okruhy. První okruh bude do kaple, ten bude na zhruba půl hodinu a bude se věnovat ikonografickému výkladu výzdoby kaple, ale také tomu místu, kde byl relikviář ukrytý. A pak budeme mít delší program, 90-minutový, kde budeme procházet celý hrad, včetně kaple.
2: Je třeba říci, že v nové expozici ještě nedávno pracovali restaurátoři. Jedním z nich byl Václav Štochl. Na provizorním lešení dlouhé týdny ošetřoval vzácné fresky gotické kaple. Teď jako jeden z prvních návštěvníků vidí výsledky své práce v ucelené podobě v podstatě poprvé.
4: No tak najednou samozřejmě člověk vidí ten kontext, ten celek toho, co upravoval. V rámci detailů člověk šel od trhliny k trhlině. A teď vidí ten celek, jak to na sebe navazuje. No a vlastně z toho krásně vystupuje ta malba.
2: Otevřením návštěvnické trasy zároveň končí dlouholetá snaha představit citlivě zakonzervované a restaurované historické sídlo, tak jak přečkalo dlouhá staletí. Podle ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové odvedli restaurátoři skvělou práci.
5: Samozřejmě bylo těžší prosadit tu myšlenku třeba směrem k donátorům, teď myslím Ministerstvu kultury, protože ta představa, že něco vlastně bude stabilizováno, že to bude zakonzervováno, ale návštěvník to vlastně ani viditelně nebude schopen posoudit, to bylo možná o něco náročnější než při běžné obnově památky do nějaké ideální podoby.
2: A proč by si vlastně návštěvníci Bečova neměli nechat ujít na první pohled strohý prohlídkový okruh v areálu středověkého hradu?
5: Protože je to úplně jiná forma prezentace. Prostě tak koncentrovaný středověk, jako je tady, málo kde najdete.
2: Konzervace interiéru hradu stála 37 milionů korun, ministerstvo kultury na ní přispělo 35 miliony. Z Bečova na Karlovarsku Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Tady jsou noční zprávy a Martin Matějka.
1: Bílý dům podle prezidenta Trumpa není spokojený s íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Platí nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Hokejisté do 18 let podlehli na mistrovství světa Švédům a čeká je zápas o bronz. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump není spokojený s novým íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Řekl, že na požadavky Teheránu se nedá přistoupit. Dodal ale, že Irán a Spojené státy spolu dál telefonicky jednají. Aktuální konflikt na Blízkém východě odstartovaly americko-izraelské útoky na Irán na konci února. V regionu je teď příměří, stále ale není shoda na podmínkách pro trvalý mír.